0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud pozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
2: Španjolska, svjetski prvak, svijet zgrožen ponašanjem Argentinaca za vrijeme i nakon utakmice. Impetigo se širi Jadranom, liječnici savjetuju pridržavajte se pravila i rizik je minimalan. Laborist Andy Burnham postao britanski premijer, obećao novi politički i ekonomski model. 160 godina od viškog boja, povijesne pomorske bitke Austro-Ugarske i Italijanske mornarice.
3: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.